0: Trevaros, kurpec a peč.
1: Kašlem na to, radšej idem preč.
2: Naša torta bude príjma vec.

Moje stará tvář trpí bolestí, mám i krátery posetou. Jsem jako měsíc sluneční, přesto jsem planetou. Mám 88 dní, na oběh jediný.

Náhoda to nebola, stratila sa cibula. Hovoria mi naši, že v našom dome straší. Nastražil som lepidlo, na špajzo.

0: Žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

až do soboty, koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

ze země odejít. Já budu první, koho potkají, asi proto si mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží, budou tu žít mimozemšťané, bývalí mimo Marťané.

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

Anička se hrala s kockami a zrazu počula z kuchyně mamin hlas. Cérenka, zabehni do obchodu, prines chlieb a syrup proti kašlu. Taška i peniaze jsou na stole. Už jdem, mamička, odpovedala Anička a rozbehla se do koupelně umyť si ruky a učesat se. Matko Uško naklonil hlavu na bok a myslel si, prekvapím Aničku, půjdem nakoupit na město něj. Vzal zo stola tašku i peniaze a rozbehol sa dolu schodmi. Najprv vošiel

0: křídlech lásky se vznášela jak notové svazky. To když někdo průvan způsobí, láska začíná.
1: Raz, dva, tři, čtyři, pět.
0: Na doby.

když šla spolu na uvertúru. Hrála forte, ať jsou všichni vzhůru, a že jim spolu bylo prima, počase měla malá pianina.

0: Jiri kroutí si kníry, ocasem mrská na stranu. Do díry si čí, hrozby kočičí, potvory, já vás dostanu. Dostanu.
1: Kočka si cvičí, cviky kočičí, co se jí příčí, to nedělá.